0: Tak zajtra ráno to bude trochu iný zvuk, budem pri ručiacich motorkách priamo na plochej dráhe v Žarnovici. Počúvajte po 8:30.
1: Rádio Regina u vás.

0: 9. mája od 13. do 16.
1: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
0: a Gabriela Tomajková.
2: Zelená vlna.
3: Aj po pol 12. pozdravujeme na cesty. Radar stretnete za Kremnickými baňami smerom na Hornú Štubňu. Ak viete viac, zavolajte nám.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: ja vás varuju, tak aby ste to viedela, tak ja vám vyznám lásku, tak aby ste to viedela, tak ja vás miluju.
1: Já nemám ráda muže.
2: Yeah.

0: jak se tak šeptá. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá.
1: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju.

oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán. Já tě pozval dál, jenže

0: tady nebude, co bude, až tady nebude, dojem je pitomášou.
1: Blávová show,
0: šaškové jdou,
1: barevnou nadějí vycískat zvuk.
0: Hledáme brod uprostřed vod,